plača. Še dvakrat pa je nov več. Radio ena rok, 100% rok. Now this is not